britský country parček Crazy Dreamer od nový album na Social Distortion. Strachotná grupa. Da, neistýra. A eto vi jedna iznenada.

But I love Silv anyway. Just saying, Eric D. Clark, Dwight Credo, the Scandalous Cruising mix. Právě od Steve Morel, koho tu slušek mi minerie pati, za to vás se každý čujem ostatného parče. Why did you do it? To bylo odnovo Eric D. Clark and the Scandalous, je odnovo mix na Steve Morel. Pak sled to vás te pustíme nějaký vás remix. Pratete, nikdo imate 3 minuty 40 sekundy.